0: Presne. Bar Song v Na Európe 2 v ranej show 6.32 a je čas na rannú káju. Viete čo? Poďme sa venovať mladým.
1: Tak toto znie, ako keby si mal instantne, že 70 rokov.
0: A práve preto, poďme sa venovať mladým. Na úvod rannej show sme sa dnes bavili a ešte sa k tomu aj vrátime, či teda je zdravé raňajkovať, alebo to je iba mýtus, ktoré vymysleli dobré reklamné agentúry. A mladí ľudia, keď sa pozeráme na správy, tak dajme tomu, že od 30 menej, hej, také, že najmladší, tak tvrdia, že raňajky sú naozaj veľmi dôležité a popis raňajok nám poslali na 2 až 4, že čo by teda malo obsahovať, hej? Že to je proteíny, trošku vločiek, trošku skýru, trošku mliečka, trošku chia semien, jednoducho také ako švédske stoly rovno z rána. Ale keď sme pri tých mladých ľuďoch, tak predstav si, že je nová situácia, ktorá stresuje mladých ľudí a sami možno nebudete veriť vlastným ušiam. Totižto mladých ľudí stresuje tankovanie.
2: Kdo se bojí, nesmí na čerpací stanici. Tohle motto by mohlo s nadsázkou patřit generaci Z.
3: Podle průzkumu se dokonce více než polovina z nich skutečně obává návštěvy čerpací stanice. Znamenat může tlak na psychiku a úzkost.
2: Podle odborníků hrají u nastupujících generací čím dál častěji roli úzkosti, především sociální sítě.
1: Je to že normálne majú strach vlastne z tankovania.
0: Áno, sú vyhorení práve z toho, že musíš ísť na pompu.
1: To určite, mňa by to vyčerpalo. Pýtali doslova sa... by som načerpal a vyčerpal.
0: A pýtajú sa ich aj, čo ich stresuje.
4: Za tebou je prostě fronta aut, před tebou je těch 5 barelů, tak si něco vybereš a nevíš vůbec, jestli je to dobře. Jenom tu hadici dát do toho auta správně mi připadá stresový.
5: Jako nevím, však jako já tam mohl mnoho aut, jo, tam bude, já tam budu jako čekat, nebo co, a jestli trafím tu hadici.
0: Ještě musím zaplatit, nevím, no, jestli hotově nebo kartou.
5: No to musíš přijet, to musíš odparkovat, to musíš počkat, to pak trafit správnou hadici, to musíš pak natankovat, nevylejít, jo, to musíš vybrat kartu.
0: To je tolik povinností, to nevím, jestli zvládnu,
5: no
0: že
5: to,
0: jo.
5: To ne, a pak jako co mám dělat, když omylom mi neprojde karta, no, tak uteču nebo co?
0: No jsem z toho naozaj vyhořený.
5: Já si asi dám 2 týdny volno a půjdu někam na pilates nebo máču.
0: A potom půjdu natankovat, nebo zavolám mámce.
6: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Jako my zdravíme z ranní show na Evropě 2 všechny mládí, jo? Jo, ty, co jsou vystresovaní z toho, že tankují. Je tady jenom, je doktor Čech právě teď.
1: Ale dobré jítro.
0: Dobré jítro, tady všechny mluví česky.
1: Jasně, ještě se ani taky se mě měnují Kadlec. Pane Kadlec.
0: Ty jsi jako z nějaké komedie. Marečku, podejte mi péro.
1: Víte, kde to bylo?
0: Kde?
1: Kamarád do deště, pane Kadlec.
0: Jo.
1: Podzemní garáže.
2: Jo, znám.
0: Která je vaše nejoblíbenější hláška z filmu?
1: Nespomínám si, že by jsem se tě na něco někdy ptal.
0: To je odkud?
1: No jako z Pulp Fiction, těsně potom, když mu zastřelil jako přítele.
0: Držo bude bylé. Zraničou.
1: Tohle je inteligentní show a inteligentní proslov.
0: Opravdu už držte.

0: Peter, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka stále pri mikrofóne na Európe 2, vaša obľúbená late night show, a dnes tu máme dvojcu hostí, Denisu, tanečníčku v Goldfingers, a pozor, aj zápasníka. Kde ste sa spoznali? Spoznali ste sa v ringu?
2: Asi prvotní kontakt, jo.
1: Že bolo tak, že ty si mal zápas, si tam bola ako ring girl, padli nejaké pohľady. Tak to bolo?
2: Asi tak.
3: Tam sme sa asi zaregistrovali, no, poprvý.
4: Ale akože, ako si to mám predstavol, asi pravdepodobne, bol to vyhratý zápas alebo prehratý zápas, kedy ste sa prvýkrát uvideli?
3: On jenom vyhrává.
2: Ne, jedna tam byla remíza právě, já si myslím, že to byl zrovna tenhle.
3: Ale to ti vzali.
2: To jo.
3: Takže vyhrál.
4: OK. A teraz akože mi chceš povedať, že zápasník po niekoľkých kolách, keďže to bola remíza, tak asi pravdepodobne boli všetky kolá naplnené, má čas pokukovať po nejakej ring girl?
2: Tak když vypadá takhle, tak jo.
1: Dobre.
4: Takže láska na prvý pohľad, tak to chceme uzavrieť. Alebo to ešte vtedy nebolo? Akože, že stretneme sa, ideme na kavičku, čo ste každý turnaj len pokukovali po sebe.
2: Práve sme sa ako len tak zaregistrovali, pak dlouho nic, a ja mám kamaráda, ktorý mi o Denise ako už před x lety vyprávěl.
3: Ne.
2: 20 číslo 24. Ne, vyprávěl mi o ní a potom vlastně to bude rok teďko, my z ničeho nic jako napsal, hele kámo, teď se rozešla s klukem, je volná, máš šanci. A já si říkám, ty vole, proč bych jí psal, teď jako takováhle holka mi ani neodepíše, proč bych jí psal vůbec.
4: A šup dick pic. Buď alebo.
2: Ne, tak pak mě teda nějak jako překecal, že jí mám napsat, tak jsem jí napsal a ona odepsala, šli jsme spolu ven. A
4: OK, čo jsi jí napísal?
2: Já si myslím, že to byla nějaká reakce na storíčko nebo něco takového.
4: Aha, OK. Ty to pamätáš? Čo to napísal?
3: Ne, úplně detailně, asi začínal nějak takhle, pak si pamatuju nějaký slohy.
1: Ale čo, slohy?
2: Vlastničky.
3: Wow.
4: Ale ztratilo sa to medzi tými všetkými správami.
3: Dick
5: pic. Keby mi poslal dick pic, tak dobre, ale slohy.
2: Básnička, čo to je?
1: Napísal si básničky?
2: Nemyslím si.
4: Akože ty myslíš dlhé správy, že akože fakt, že dlouhý správy.
3: Jo, dlouhý správy.
1: Ako to na teba pôsobilo? Páčil sa ti od začiatku?
3: Hej. Vizuálne jo, víc som ho ako neznala, takže zaujal mě. Mně se tmavý typy, nebo tmavší typy líbí, takže...
4: Tak ale on je z Grécka. On má na to ako keby genetiku. A má na to právo. Ale ty si cigán,
3: kamarát. Máme oba kořeny na Balkáně, takže...
5: Pekne právo, čo?
3: Já nevím. Já mám předky z Bosny, takže...
1: Pekne.
3: Máme sa oba takový
4: Mexíky. To hovoria všetci u nás na Slovensku. Všetci Romáci.
2: Italka,
4: že majú predko.
3: Moje máma je modrooká blondína, tak já nevím, co se stalo, no.
4: Okay.
2: Moje taky.
4: Ozaj. Teraz ste na to prišli.
2: Jakoby, jo.
4: Dobre.
1: Aký je to vzťah dneska, že aký je to vzťah mať doma bojovníka? Že podľa mňa veľa ľudí si to predstaví, ktorí sa v tom svete úplne nehybu, že si bojovník musí byť taký agresívny, mužský, všade sa potrebuje mlátiť, byť, kričí. No. Je to tak?
3: Třeba Nikolas je totálne vyklidený človek, až mě překvapuje, že tohle tam vôbec u nej není podľa mňa nikdy.
1: Fakt? Čo ti dokáže vytočiť? Skúsme to.
4: Chceme to riskovať.
1: Nie. Prepač.
2: Ty, ja som nevytočí.
1: Kvôli sa zamyslí, dneska začal do rozpravy. Ja som len chcel ťa skúsiť vytočiť, že či to tak bude alebo nebude.
3: No a vlastne dosť nedávno som zažila poprvý zápas, jeho zápas. Nikdy za tie léta, co som dělala ring girl, som k žiadnemu z tých zápasníků neměla nejaký bližší vztah, takže poprvý som zažila vlastne, jak je to nepříjemný bát sa o niekoho nejak víc. Mm-hmm. Takže ja som z toho měla asi väčší nervy než Nick. A tento zvlád opravdu sportovne. A klasicky vítězně. A no a poprvé tak nějak jsem zjistila, jaký to je ta dieta před zápasem, ta příprava. Je to náročný.
4: A
3: toto
4: všetko,
3: no.
4: Čo ako keby je ťažké psychicky zvládať, tak nikto proste dáva.
3: Je pohodář, no. Nejaký výkyvy extrémní jsem vůbec nezaregistrovala, čekala bych to mnohem horší. Já sama bych to zvládala asi...
4: Čiže len tak stretne sa v kuchyni, iba jeden round kick, len tak, aby sa upokojil trošku a jde sa ďalej.
2: Malá facka, nic víc.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
6: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
8: Oplatí sa naladiť sa
9: a premeniť svoje leto na bohatšie.
8: Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Zápasník aj so svojou krajšou polovičkou Denisou, ktorá robí tanečničku v Goldfinger, stále u nás v štúdiu v Troch prasiatok. Pekný večer.
2: Čo ťa to keďže fakt, že vnútorne, takže vytočíš v piatok večer v meste?
3: Ale přemýšlel jsem nad tím teď dlouho a za poslední dobu, jako, co mě vytočilo třeba, tak když jsem měl v tramvaji a nějaký vyhralý bezďák křičel na moji dceru.
1: Okay.
3: Mě vytočilo, ale jinak jako, se neuvědomuji, že by mě něco vytočilo, pokud nepočítám nějaké jako, drobnosti, když já nevím.
4: A jak jsi to řešil, tu situaci?
2: No, kde je teraz ten bezďák? Ještě žije?
3: No, ještě jo, ale...
2: Jako si to řešil, fakt mě zaujíma.
3: Sežal jsem ho zpátky a odešel.
2: Nebylo tam nič také, že došlo. A keby, že musí, tak by si zakročil? Ak by bol ten bezdomovec drsný a chcel by sa pobiť, tak by si šiel?
3: Jako, ja bych určite nezačal.
2: OK.
3: Protože nemôžu, ale když už by začal on, tak už...
2: A tak to je, že nemôžeš? Že to je zakázané?
5: No, to tak aj tu je. Ty vlastne, keď niekomu dáš prvý, tak si ty ten, čo ho napadol, nie?
2: Áno.
3: No. A ono je to i dosť ako blbé řešený, že třeba, když je tam jako varianta vyřešit to jinak než úderem, tak už je to nepřiměřená obrana. A jakmile já dělám nějaký bojový sporty, tak už automaticky ten člověk je braný jako zbraň a je to horší, než bych třeba tě bodl nožem.
2: Fakt, ale?
3: Fakt, no. Když vezmu nož a bodnu tě, tak je to pro mě lepší, než když tě zbiju.
2: Že keby chodím celý den za tebou a robím číba zle, pchám ti ostřeněné prsty do ucha, tak ty mi nemůžeš nič urobit?
5: Ne, iba nožík.
3: Nožem je to prej v pohodě.
4: Už se nebude mít nož tak v pohodě.
2: Ale hej, tak je postavená ináč aj legislatíva, že keby náhodou niekto na teba vyťahol nôž, tak ty ho nemôžeš napríklad že zastreliť, keby že máš pištoľ. Ty musíš vyťahnuť ako
3: no,
2: keby rovno.
3: No ja môžem sa zastreliť do nohy.
2: Á, okay.
3: Pokud ti mám legálne.
2: To no tak to by bolo fajn.
3: Ale ako nemôžu, vlastne od pasu nahoru sa to bere ako ohrožení života a je to úplne.
2: Už neprimerané.
5: No ale je sranda, že ty si vlastne zbraň.
4: Ja som si len chtěla dělat zbroják, nějak mi to nevyšlo úplně. Takže...
2: A máš svoju zbraň.
4: Stále takže mám zbraň a nemusím mít ani zbroják.
3: Přesně tak.
2: A chodíte spolu na zápasy, že ty sa mlátiš, že ty zatiaľ ukážeš prvé kolo, druhé kolo, tretie kolo, máte tam tie očné pohľady.
4: No, ja som z nej vždycky byla spíš nervózní, třeba som zapomněla vlíst do tý klece s číslem.
2: Asi na prázdno vyšla.
3: To je zase dobrý číslo toho barikantu. Vyšla na prázdno.
4: Ale vy jste říkali, že ty čísla stejně nikdo nevnímá, takže asi v pohodě.
2: No jasně, ano, ano. My vnímáme, ale my jsme počuli, že aj druhý vnímá.
5: Treba to len zahrať naozaj, že prostě máš ty prázdné ruky a keď to nevidia oni, tak to si toho testuješ.
2: Hej, hej. Čo je také, ste ľudia, ktorí, však sme v podcaste, kde sa rozprávame o rôznych témach, ste ľudia, ktorí napríklad radi experimentujú v posteli? Dobre, to beriem ako áno, tak aký ne? A čo bolo za vás to najviac, čo ste za tým druhým prišli, že vyskúšame toto? Lebo tak veľakrát ľudia sa to hambia, možno tak, povedať.
3: Medzi sebou, anebo?
2: No jasne, že proste si prišiel.
3: Asi všetko v pohode, ne?
2: A čo znamená všetko v pohode? Tak musí
3: ne,
2: to...
3: Ne, sem potom bych chtiel toho břídl do prdele. To bolo v pohode, ne?
2: Ja, to nie je divné zase.
3: No práve říkám, to je v pohode, že...
5: Máme pre nás kapol, to nie je divné.
3: Ne, já si myslím, že jako asi nic zvláštního zatím. Takže jsme spolu krátce.
2: Kolko?
3: Jako oficiálně měsíc.
2: Mm-hmm.
3: A předtím jsme se třeba půl roku jako tak, no,
2: setkávali.
3: Ale no to na ně, už nesetkávali.
2: Jak jsi si iba psali? Ani to ne.
4: Ano, to bylo taky složitější.
2: Povídej.
4: Ne.
2: No,
5: povídej.
2: Tak ako sa pol roka dokážete nestykávať? A zároveň...
4: Láska na druhý pohľad, nebo neviem.
2: Aha. No, tak viac chceme detailov. Čo sa dialo?
4: A my sme sa stýkali akorát trošku inak, no.
2: To je čo znamená? Ako môže byť inak? My sa stretali.
5: V tom Goldfingers.
3: Tak.
5: Váže ale?
3: Ne.
2: Píči. Daj, vylož ten papier na stôl, je to dlhý stôl, porozprávené, no. Máme čas.
3: Mne to jedno povídej.
2: Či ideme to skúsiť hádať? Čo môže byť akože...
5: To neuhádneme, podľa mňa.
2: Toto nedáme, no, toto je veľmi... Nemáme žiadnu indíciu.
4: Akože Goldfingers?
2: Nie. Tomu sa ešte dostaneme, ale vy teraz hovoríte, že ste mesiac spolu a predtým pol roka sa niečo dialo. My chceme vedieť, čo sa dialo.
3: My sme sa spolu párkrát ako videli... A pak ke mně Denča chodila jenom na tréninky, no a třeba po půl roce jsme se jako teprve začali stýkat nějak jako jinak než předtím.
5: Takže ty jsi byl její trenér?
3: Taky no.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
6: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Samuel
1: a samozvaný
0: Tri prasiatka na Európe 2.
2: Tri prasiatka stále pri mikrofóne na Európe 2 v štúdiu zápasník Nick aj s tanečníčkou, ktorá tancuje v Goldfingers, Denisou.
3: A úprimne. Naozaj, pozeraj sa nám do očí. Úprimne.
4: Hej, teraz buď fakt.
5: Kvôli čomu som chodila na tréning?
2: Nie, nie, nie.
5: Kvôli tréningu mne.
3: To som chcel počuť, dobre. Tak to je odpovedň.
2: Od prvého momentu si vedela, že keď si zajednáš ten tréning, že to nebude o tréningu, hej?
5: Hej.
2: A kedy bola prvá pusa na tom tréningu?
5: Bolo to hneď
2: ale to bolo takto rýchle, aha.
5: No. Nechceš mu vôbec, tak prosím.
2: Ale tak, akože máme to chápať tak, že vy ste pol roka, akože sa nevedeli ani ten poriadne rozkývať, hej? A urobiť ten prvý krok.
6: Spíš ten jeden, nevieš.
2: A to si bol ty, že? Áno. Ty si to tak vnímala, že je to taký spomalenejší v tomto?
5: Ja si som to tak vnímala.
2: Hej, že už si mu dávala náznaky, že na tréningu si sa tam moment rozcvičovala, predkláňala.
5: Ja myslím, že nás totiž tady úplne unikol ten náš začátek.
6: Asi áno.
4: To mal ešte iný začiatok.
2: Mm-hmm. Tak povedz
4: si. Pred tou správou, či po tej správe, čo si jej poslal?
6: Ten dick pic byl všední ešte.
2: No, okay.
4: Tak povedz si. Je ste plný prekvapení.
2: No, Deniska, daj.
6: No, nekoukej na mňa a dávaj.
4: Gej.
6: Gej. Bol to gej.
4: Why are you gay?
5: Bol to gej.
4: Bol gej? Sáda.
5: Pak až sa zistil proste, že to má inak.
4: Konečne.
2: No, Deniska, čakáme na to.
4: Čakáme na to pravdivý
5: začiatok. Dúfala som, že som to zahrala do auta. No ne, tak prosím ťa, řekni to.
6: Ne, my sme sa proste párkrát spolu videli intimně, než jako jsme se spolu začali kamarádit. Pak Denča asi čekala, že z toho bude něco jiného, já jsem čekal, že z toho nic nebude jiného.
2: Aha, hej.
6: A po půl roce jsem si uvědomil, že by z toho vlastně něco jiného mohlo být, že by to bylo super. No.
5: Ale já už jsem nechtěla.
6: A ona nechtěla, takže jsem tak musel jako se zbavit konkurenta.
2: Tak, tak, takže rekapitulácia.
5: Taková telenovela.
2: Napísali jste si, vyspali ste sa spolu, potom bolo také hluché obdobie, kedy ty si chodila na tréning, lebo si čakala, že akože niečo sa nadviaže na to. Nick bol taký, že nechám si nejaké zadné vrátka ešte, uvidíme, ako to dopadne. A po pol roku teba začalo obletovať nejaký iný čavo. Ty si povedal, že tam som chcel byť ja. Asi sa to celé svičlo dalo dokopy asi spolu.
5: Mělo to vliv nebo ne?
6: No nemělo, pretože ja som za ní chtěl jít, jako, to bol super příklad. Ja som za ní chtěl jít jako už předtím. Mm-hmm. A ona mi řekla v tu chvíli, jako, že se s někým stýká a já, jo? Tak hodně štěstí.
2: Já, okay.
5: Děkuju.
2: Už tomu rozumieme, aha. A stále si bola taká, keď si sa s tým druhým človekom stýkala, že stále
6: sa tak rozcvičovala.
2: Že si bola taká, že keby sa posnažil tak.
5: No, já jsem prostě potom asi půl roce už jsem myslela, že tudy cesta jako nevede, takže já jsem s tím vlastně už byla totálně srovnaná a smířená a byla jsem s tím konečně jako v pohodě. No a v nejlepším přijde, že prostě, tak jsem tady. Okay. Jako snažila jsem odolávat. Tak jsem se snažila odolávat, no ale bohužel
2: nešlo.
5: Má na mě nějaký páky, nevím, řecký.
2: Čo boli také tvoje taktiky, ktoré si používal, aby si ju zbalil späť?
6: Ja som na ní bol hodnej, ale akoby ja som hodnej i normálne si myslím.
5: Jo.
6: Nebo ne? Řekni, jak
5: som hodnej.
6: Ne, takže ja neviem, no proste nejaký ako kytky, večeře a tak.
2: A tak.
6: No, večeří tam nebylo.
2: A teraz už spolu bývate?
6: Ešte.
2: Ešte nie? Máte to v pláne? Či to je ešte taká tajná otázka?
5: Máme to v pláne?
6: Máme.
4: Mám nápad. Poďme to spraviť teraz tu. Pozviu.
6: Takže spolu budem bydlet?
2: Jasne.
4: No, uver.
6: Jaj. Spolu. My sme spolu každý deň tak, ako tak.
4: No, že ale tak je rozdiel.
6: Takže už to vlastne nic nezmiení, takže poďme spolu bydlet.
5: Tak spolu bydlíme.
6: Tak už spolu.
4: Fakt, ale.
2: Krásne.
4: A stalo sa to fakt tu, teraz, prvýkrát?
2: To je jedno, aj keby nás ojebali, tvár na
4: krásne. Wow, to je pekné, nevadí, že 7 rokov spolu bývate. Tak zatleskáme.
2: A u koho sa bude bývať?
4: Poďme to tu vyriešiť. Tam je nejaká, tam je nejaký
6: problém. Iný byt.
2: OK, ideme nájsť pod Neom.
6: Ideme zavolať reálne. Zavolajte jači
2: do reality.
5: Vybereme lokalitu a idem hľadať.
2: No. Vy ste z Prahy?
6: Áno.
4: Mm-hmm. Ach, bože.
3: Tam to bude dráhy.
4: Nechcel by som.
5: To je nejaký bratislavsko-pražský
2: bíz. Možno si predstavila, ak bola na tú realitku. Vieš, že dobre, prečo sa potrebujem ubytovať jedného gréckého zápasníka a jednu cigánku z Prahy.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
1: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Ten bratislavsko-pražský býv, to teraz úplne odbočím, ale v Prahe akože si hľadať nájom je extrémne drahé, nie? A odtrakšie ešte aj bývanie, či?
3: Jo, určite no. Ja neviem, čo ako, aby to nejakým stylom vypadalo, tak si myslím, že třeba kolik je 5000 korun.
4: Nie, to
3: je nejakých 200 eur, takže třeba 1200 eur, no.
4: Mm-hmm. OK, to je dosť. To je dosť. No. A toto bolo nové bývanie s Vladom Voštinárom.
5: Ideme ďalej. No,
4: ale teda, tak budete spolu bývať, áno?
3: Áno, teď už to tak vypadá.
5: Si z toho rada? Si z toho šťastná alebo vôbec?
3: Budeš prát? Jako,
6: áno, to mi nedelá problém. To mi nedělá problém, no, ale tak nějakou dobu jsem žila jako úplně sama s pejskama, takže si trošku jako zvykám postupně, takže byste to trošku urychlili. Taky děkuji.
5: Sorry.
4: No, a vieš, jak to urychlíme? Teraz počúvaj. Ty býváš v podnajme?
6: Mhm.
4: Dobre, ideš teraz zavolať tvojmu prenajímateľovi a povieš, že by si rada s ním prebrala koniec.
6: No počkejte, ja tam na zahrádce pěstu plodiny, ja musím počkať až tú rúk.
3: Marihuana rozpráva.
4: To je jaká výhovorka na tým, nebo spolu bývať.
5: Totálne.
4: Ja mám vietiny, mám na zahrádce.
5: A tam kádža tvoje metrová.
3: To není, že spolu nemôžem bydlet, jenom že nemôže vypovedieť smlouvu.
5: Mhm. Nebudete platiť proste dva byty.
4: Takže vás zmluva drží od tohto? A keď by som nám to vyriešili s tým prenajímateľom? Počujem, a ty kokotko.
3: Ale ne, tam jde o ty plodinky.
4: Aha, okay.
3: Ne,
5: čo tam pestuješ, kurva, že jde o ty plodinky?
6: Počkáme jenom do podzimu třeba.
3: Podzim,
4: to by
6: šlo, ne?
4: Jeseň,
5: no. Jeseň. Počúvajte ma, čo je ten Cold Fingers? Ja na to stále pozerám, no, no. Že prečo to máš na tričku?
3: To je môj sponzor.
5: Okay.
6: Cold Fingers totiž sponzoruje dost šikovných zápasníků a nejenom zápasníků, ale právě i gala večerů a tím pádem my přes Cold Fingers chodíme jako ring girls na tyhle ty gala večery, proto my jsme tím takhle spojeni.
4: Chodíte pred... Čo?
5: Akože Gold Fingers má vlastné Ring Girls, ktoré posiela na gala večery.
6: Má svoj tým a pravidelne sponzoruje nejaký gala večery.
5: Ja sa však tuším aj Vemola, nie? Má Gold Fingers.
6: Jo. E Attila.
5: E Attila, no. Bá, bá, bá.
6: Mm-hmm. Aha, takže Mahmuradov, Martínek, ja neviem, kto všechno.
4: No a ste vravili, že vás to spája, čiže ty, teba ako keby poslali, alebo ako to mám povedať, teba poslali z Gold Fingers.
3: Ne, to mám robiť súčasť smlouvy.
5: Ale počkaj, to znamená, že teba zamestnáva Gold Fingers?
6: To úplne ne, je to sem tam, jednou za čas, když si něco zrovna koná, jakože externě spíš, no.
5: Mm-hmm. A išla by si, ak by tě zavolali do Goldfingers priamo tam tancovať? Nikdy? Neexistuje
6: čiastka? Tak tam ta možnost jsem jako byla, ale já bych tady to nedokázala úplně dělat. Já na to nejsem dělaná, stavěná.
5: Za půl míče. Na 10 minút.
4: Zároveň nájom z Kretina.
3: To bych šel i já.
6: Já teda ne.
5: A čo je problém? Ten tanec, alebo to, že sa nechceš odhalovať?
6: Že bych vlastne prodávala svý telo a pak... Tak sa vyfotím do Playboye a vlastne je to jedno.
5: Fotíš si do Playboye?
6: Nie, teď si to trošku protiřečilo. No, už som pár Playboyů nafotila.
5: Ukáž nám.
6: Jo.
5: Daj na stůl. Pár časáků.
4: On taký, že máme tady nožík, ty kot. Skúsi nám spomenúť.
5: Neukáž nám nič.
6: Ne, tam u toho tančení jde o ten fyzický kontakt s cizím člověkem, to bych prostě nedala. Na těch fotografiích to je úplně něco jiného, je tam profesionální tým a...
5: Ale není to takové pravidlo, že keď tancuješ, že musí dojít aj k fyzickému kontaktu, víš?
3: Ale tak že ta holka jako na toho chlapa
6: šahá. Asi
5: fakt?
6: Jo.
3: Vždycky, no.
5: Tak to já nevím.
3: Teda kamarád.
4: teraz každý z nás vraví o tom svojom zážitku. No tak já si myslím, že nešahá.
5: Dobro,
4: ja si myslím, že šahá.
5: Tému.

věděla zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj věděla zmotnout, bol by to. Já ti zase vymyslím dajaký jiný dobrý pocit. Keby si navzájem můžeme robit len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jíst, těka ti to po ulici. Keby si už nebude mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla, i věš, čo si to myslí.